0: fathers, fathers, fathers, and my mother's mothers, mothers, and other people's fathers and mothers. An excrement.
1: Tvojí místo ředitele zoologické zahrady a jestli prý nepřijdeš, znamená to, že uznáváš její vítězství a vzdáváš se místa ředitele v její prospěch. Už to rozhlásila všem zvířátkům a ty čekají u pavilonu opic, vykládalo udýchané rvíče. Ach, ta prohnaná liška, všem to oznámila a jestli nepřijdu...